0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Dobrou noc s Rádiem B.

pohodová noční hudba na Rádiu B.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Blue.

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Lék Tamoxifen, který je klíčový pro pacientky s rakovinou prsu, sice dorazil zpět do Česka v množství přes 10 000 balení, ale mnoho lékáren ho stále postrádá. Chybí nejen v menších městech, ale i v krajských lékárnách, což vyvolává obavy mezi pacientkami. Navzdory zásobám potvrzeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv je tento nedostatek pro mnohé frustrující. Česká policie, hlídající letiště a kritickou infrastrukturu aktuálně nesmí bezprostředně sestřelit dron v zakázané zóně, i když to může trvat čas. Ministerstvo vnitra zvažuje úpravu, která by umožnila rychlejší zásahy a případné zapojení firem a jejich zaměstnanců do ochrany proti dronům. To vše je reakcí na nedávný incident v Lipsku, kdy se dron dostal do zakázané oblasti. Strmé a neschůdné břehy Orlické přehrady se vlivem sucha dále obnažují, což komplikuje pohyb lodí. Povodí Vltavy proto plavidla zdarma vytahuje jeřábem z 15-metrové výšky. Tato opatření platí od pondělního rána a pomáhají ochránit lodě před uváznutím. Prezident Petr Pavel podepsal důležité novely zákonů týkající se státní sociální pomoci a podpory na bydlení, které přinášejí zásadní změny. Od ledna 2024 se rodičovský příspěvek zvýší na 400 000 korun. Tyto změny byly oficiálně oznámeny Pražským hradem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Lék tamoxifen, který je klíčový pro pacientky s rakovinou prsu, sice dorazil zpět do Česka v množství přes 10 000 balení, ale mnoho lékáren ho stále postrádá. Chybí nejen v menších městech, ale i v krajských lékárnách, což vyvolává obavy mezi pacientkami. Navzdory zásobám potvrzeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv je tento nedostatek pro mnohé frustrující. Česká policie, hlídající letiště a kritickou infrastrukturu, aktuálně nesmí bezprostředně sestřelit dron v zakázané zóně, i když to může trvat čas. Ministerstvo vnitra zvažuje úpravu, která by umožnila rychlejší zásahy a případné zapojení firem a jejich zaměstnanců do ochrany proti dronům. To vše je reakcí na nedávný incident v Lipsku, kdy se dron dostal do zakázané oblasti. Strmé a neschůdné břehy Orlické přehrady se vlivem sucha dále obnažují, což komplikuje pohyb lodí. Povodí Vltavy proto plavidla zdarma vytahuje jeřábem z 15-metrové výšky. Tato opatření platí od pondělního rána a pomáhají ochránit lodě před uváznutím. Prezident Petr Pavel podepsal důležité novely zákonů týkající se státní sociální pomoci a podpory na bydlení, které přinášejí zásadní změny. Od ledna 2024 se rodičovský příspěvek zvýší na 400 000 korun. Tyto změny byly oficiálně oznámeny Pražským hradem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 127. Dneska začínáme nečekaně poklidně a to s Melody Sheepem. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

0: the boom. Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Před náma Delinquent Habits. Tohle se taky evidentně neomrzí. V relaxu a na Bčku.

0: Rilla,
1: on Radio B.

0: solo he itan isusa kuri he isusa itan isusa isusa de he itan isusa kuri he isusa itan isusa isusa de
1: Relax. Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz.

Relax. On Radio B.

Relax.

Když jsme u těch letních záležitostí, Get Down se tam taky určitě počítá.

Sabrina Sperman je evidentně přisprostlá, ale za mě boží. V relaxu a na Bčku.

První vysloveně zlomená věc bude od chlapíka, co si říká Fracture.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 127 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čau.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Lék Tamoxifen, který je klíčový pro pacientky s rakovinou prsu, sice dorazil zpět do Česka v množství přes 10 000 balení, ale mnoho lékáren ho stále postrádá. Chybí nejen v menších městech, ale i v krajských lékárnách, což vyvolává obavy mezi pacientkami. Navzdory zásobám potvrzeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv je tento nedostatek pro mnohé frustrující. Česká policie, hlídající letiště a kritickou infrastrukturu, aktuálně nesmí bezprostředně sestřelit dron v zakázané zóně, i když to může trvat čas. Ministerstvo vnitra zvažuje úpravu, která by umožnila rychlejší zásahy a případné zapojení firem a jejich zaměstnanců do ochrany proti dronům. To vše je reakcí na nedávný incident v Lipsku, kdy se dron dostal do zakázané oblasti. Strmé a neschůdné břehy Orlické přehrady se vlivem sucha dále obnažují, což komplikuje pohyb lodí. Povodí Vltavy proto plavidla zdarma vytahuje jeřábem z 15-metrové výšky. Tato opatření platí od pondělního rána a pomáhají ochránit lodě před uváznutím. Prezident Petr Pavel podepsal důležité novely zákonů týkající se státní sociální pomoci a podpory na bydlení, které přinášejí zásadní změny. Od ledna 2024 se rodičovský příspěvek zvýší na 400 000 korun. Tyto změny byly oficiálně oznámeny Pražským hradem.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Sequel akčního filmu Extraction 3 s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli přináší novinky o hereckém obsazení, které slibuje ještě větší napětí a akci. K týmu se připojuje Pierce Brosnan, Don Lee a Joe Taslim, zatímco Idris Elba, známý z filmu Hobbs a Shaw, dostane větší roli. Film, který sleduje dobrodružství žoldáka Tylera Rakea, se již začal natáčet v Austrálii a očekává se, že přinese fanouškům franšízy nové vzrušující momenty. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Linda Nosková se na turnaji v Cincinnati nezalekla a porazila Klarou Tausonovou z Dánska 7-6 a 6-2. Jakub Menšík ukázal své tenisové umění, když v pohodě přemohl Rinkyho Hidžikatu z Austrálie 6-3 a 6-4. Jiří Lehečka měl smůlu a podlehl Arturu Filsovi z Francie 1-6, 7-6 a 3-6. Martin Fuxa, suverén letošní sezóny, je velkou českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které proběhne v Poznani koncem srpna. Josef Dostál, další olympijský vítěz, se kvůli zdravotním problémům nemohl plně připravit. V Polsku se ukáže 22 českých posádek a dva parakanoisté. Čeští plavci dominovali na evropském šampionátu v Paříži. Miroslav Knedla se blízkl zlatem na 50-metrovém znaku, Barbora Sejmanová triumfovala na 200 metrů volným způsobem. Jan Čejka zaznamenal dva národní rekordy a účast ve dvou finále, což je úspěch hodný potlesku. Tomáš Berdych nominoval pětičlenný tým pro tenisový duel Davisova poháru proti USA. V sestavě nechybí Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva a deblista Rykl. Přímý přenos sledujte 18. a 19. září v pražské O2 aréně. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku. Systematically twisted by the system.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Teď si pustíme francouzskýho DJe a producenta, kterýho máme na Bčku moc rádi. A je to Vitalik. V tomhle případě ve spolupráci se zpěvačkou Labien Herida. A track Tu Conmigo. Tak jdeme na to.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Lék tamoxifen, který je klíčový pro pacientky s rakovinou prsu, sice dorazil zpět do Česka v množství přes 10 000 balení, ale mnoho lékáren ho stále postrádá. Chybí nejen v menších městech, ale i v krajských lékárnách, což vyvolává obavy mezi pacientkami. Navzdory zásobám potvrzeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv je tento nedostatek pro mnohé frustrující. Česká policie, hlídající letiště a kritickou infrastrukturu, aktuálně nesmí bezprostředně sestřelit dron v zakázané zóně, i když to může trvat čas. Ministerstvo vnitra zvažuje úpravu, která by umožnila rychlejší zásahy a případné zapojení firem a jejich zaměstnanců do ochrany proti dronům. To vše je reakcí na nedávný incident v Lipsku, kdy se dron dostal do zakázané oblasti. Strmé a neschůdné břehy Orlické přehrady se vlivem sucha dále obnažují, což komplikuje pohyb lodí. Povodí Vltavy proto plavidla zdarma vytahuje jeřábem z 15-metrové výšky. Tato opatření platí od pondělního rána a pomáhají ochránit lodě před uváznutím. Prezident Petr Pavel podepsal důležité novely zákonů týkající se státní sociální pomoci a podpory na bydlení, které přinášejí zásadní změny. Od ledna 2024 se rodičovský příspěvek zvýší na 400 000 korun. Tyto změny byly oficiálně oznámeny Pražským hradem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kacej na svém EP Wild znovu servírují popový zvuk, který je navzdory své chytlavosti postrádá hloubku. Produkce je uhlazená, ale chybí jí jakákoliv osobnostní výpověď, což dělá jejich tvorbu obtížně zapamatovatelnou. Vydáno pod hlavičkou nezávislého labelu, album neodhaluje nic o skutečné identitě členek této dívčí skupiny. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Linda Nosková se na turnaji v Cincinnati nezalekla a porazila Klarou Tausonovou z Dánska 7-6 a 6-2. Jakub Menšík ukázal své tenisové umění, když v pohodě přemohl Rinkyho Hidžikatu z Austrálie 6-3 a 6-4. Jiří Lehečka měl smůlu a podlehl Arturu Filsovi z Francie 1-6, 7-6 a 3-6. Martin Fuxa, suverén letošní sezóny, je velkou českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které proběhne v Poznani koncem srpna. Josef Dostál, další olympijský vítěz, se kvůli zdravotním problémům nemohl plně připravit. V Polsku se ukáže 22 českých posádek a 2 parakanoisté. Čeští plavci dominovali na evropském šampionátu v Paříži. Miroslav Knedla se blýskl zlatem na 50-metrovém znaku, Barbora Sejmanová triumfovala na 200 metrů volným způsobem. Jan Čejka zaznamenal 2 národní rekordy a účast ve 2 finále, což je úspěch hodný potlesku. Tomáš Berdych nominoval 5členný tým pro tenisový duel Davisova poháru proti USA. V sestavě nechybí Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva a deblista Rykl. Přímý přenos sledujte 18. a 19. září v pražské O2 aréně. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na rádiu B. Hoď se do klidu s rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Studená fronta přinesla na území Česka výrazné srážky, které ukončily horké a suché počasí. Konvektivní charakter deště způsobil nerovnoměrné rozložení srážek s lokálními úhrny až 90 mm. Očekává se, že další dny budou deštivé, ale plošný déšť se nečeká. Zátěžový test aplikace e-doklady ukázal, že kapacity pro přihlašování je nutné před volbami posílit. Přestože se zapojilo 30 tisíc uživatelů, systémy zůstaly stabilní. Test, proběhlý minulý týden, hodnotí Digitální a informační agentura jako úspěšný. Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu narazila na překážku, když krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí. Hodonínský úřad, který rozhodnutí vydal, k tomu po změně stavebního zákona nebyl kompetentní. Přesto podle mluvčího ředitelství vodních cest České republiky Jana Bukovského stavba přístaviště pro 80 lodí za více než 250 milionů korun pokračuje podle plánu. Profesor Vlnas, významná postava české historie a bývalý vedoucí Národní galerie, promluvil o sporu, který před časem vyvolal Tomio Okamura ohledně přítomnosti Němců na českém území. Tento historický rozbor, probíhající na sociálních sítích, započal, když Okamura vyzval Vlnase, aby lépe poznal českou historii, přestože Vlnas je zkušeným odborníkem v oboru historie desítky let. Vlnas tuto záležitost osvětlil v rozhovoru pro portál Novinky.cz. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Dámy a pánové,

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náledičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ti uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěný nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 kilometry od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak, Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělý turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Kochmak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a že je dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly, co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím. Tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't get enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I just can't get enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám. A právě domorodci, právě domácí, a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem, teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každého z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišli, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrada.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, což jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic Želízko v ohni pro Vintage, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 7. písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Numan. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, pod zámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupovat, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na káblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte Kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Studená fronta přinesla na území Česka výrazné srážky, které ukončily horké a suché počasí. Konvektivní charakter deště způsobil nerovnoměrné rozložení srážek s lokálními úhrny až 90 mm. Očekává se, že další dny budou deštivé, ale plošný déšť se nečeká. Zátěžový test aplikace e-doklady ukázal, že kapacity pro přihlašování je nutné před volbami posílit. Přestože se zapojilo 30 tisíc uživatelů, systémy zůstaly stabilní. Test, proběhlý minulý týden, hodnotí Digitální a informační agentura jako úspěšný. Plánovaná stavba nového přístaviště v Hodoníně na Baťově kanálu narazila na překážku, když krajský úřad v Brně zneplatnil letos vydané územní rozhodnutí. Hodonínský úřad, který rozhodnutí vydal, k tomu po změně stavebního zákona nebyl kompetentní. Přesto podle mluvčího ředitelství vodních cest České republiky Jana Bukovského stavba přístaviště pro 80 lodí za více než 250 milionů korun pokračuje podle plánu. Profesor Vlnas, významná postava české historie a bývalý vedoucí Národní galerie, promluvil o sporu, který před časem vyvolal Tomio Okamura ohledně přítomnosti Němců na českém území. Tento historický rozbor, probíhající na sociálních sítích, započal, když Okamura vyzval Vlnase, aby lépe poznal českou historii, přestože Vlnas je zkušeným odborníkem v oboru historie desítky let. Vlnas tuto záležitost osvětlil v rozhovoru pro portál Novinky.cz. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

0: Radio B.
1: Capricorn 2.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Sparty přijel hostovat Matěj Jurásek a letenská fanouškovská základna má obavy z přestupního šoku. Bude tento bývalý hráč Slavie jejich novou hvězdou? Premier League je na prahu nové sezóny 2024 a napětí by se dalo krájet nožem na máslo. Nevíme, zda tentokrát Liberec zůstane tvrdou tvrzí, ale určitě to bude stát za sledování. České juniorky zamíchaly kartami na mistrovství Evropy v rope skippingu v Norsku a odvezly si domů 3 medaile. Celková bilance České republiky je 2 zlata, 1 stříbro a 1 bronz. V roce 2024 je tak český rope skipping v Evropě jasným favoritem. Martin Fuchsa je i letos v ohromné formě, když z 5 závodů získal 5 vítězství. Chystá se dobít mistrovství světa v Polsku, kde bude závodit i s bratrem Petrem na Deblkanoj. Vtipně poznamenal, že kdysi v Poznani potopil loď, ale dnes už si s vlnami rozumí. Linda Nosková se na turnaji v Cincinnati nezalekla a porazila Klarou Tausonovou z Dánska 7-6 a 6-2. Jakub Menšík ukázal své tenisové umění, když v pohodě přemohl Rinkyho Hidžikatu z Austrálie 6-3 a 6-4. Jiří Lehečka měl smůlu a podlehl Arturu Filsovi z Francie 1-6, 7-6 a 3-6. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr školství Robert Plaga rozhodl, že přípravné třídy nebudou zrušeny, což vyvolalo kritiku některých ředitelů škol. Ti již tyto třídy zrušili na základě dřívějšího plánu poslanců, který předpokládal jejich ukončení do roku 2029. Současně se plánuje změna pravidel pro odklady nástupu dětí do základních škol. Matka, která dostala dceru do péče, se ocitla v situaci, kdy ji nemohla vidět několik měsíců. Otec dítěte odmítl dceru vrátit po matčině hospitalizaci a léčebném pobytu. I když matka má dceru podle pravomocného rozsudku v péči, situaci musel řešit až ústavní soud. V Brně se projekt družstevního bydlení potýká s kritikou kvůli pomalému postupu a vysokým nákladům. Bývalý náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL, který projekt zahájil v roce 2018, vyjádřil zklamání. Stavba prvních 330 bytů na Kamenném vrchu má začít letos, ale řada zájemců odchází kvůli změněným podmínkám a špatné komunikaci. Zoo Praha představila veřejnosti malého lachtaního hrdinu, pravnuka slavného Gastona, který poprvé okusil vodu ve velkém bazénu. Mládě, narozené 5. června, dosud sdílelo prostor se svou matkou Daisy a nyní již plave samo. Na návštěvu můžete přijít ve středu 19. srpna od 10 hodin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Do Sparty přijel hostovat Matěj Jurásek a letenská fanouškovská základna má obavy z přestupního šoku. Bude tento bývalý hráč Slávie jejich novou hvězdou? Premier League je na prahu nové sezóny 2024 a napětí by se dalo krájet nožem na máslo. Nevíme, zda tentokrát Liberec zůstane tvrdou tvrzí, ale určitě to bude stát za sledování. České juniorky zamíchaly kartami na mistrovství Evropy v rope skippingu v Norsku a odvezly si domů 3 medaile. Celková bilance České republiky je 2 zlata, 1 stříbro a 1 bronz. V roce 2024 je tak český rope skipping v Evropě jasným favoritem. Martin Fuchsa je i letos v ohromné formě, když z 5 závodů získal 5 vítězství. Chystá se dobít mistrovství světa v Polsku, kde bude závodit i s bratrem Petrem na Double Canoe. Vtipně poznamenal, že kdysi v Poznani potopil loď, ale dnes už si s vlnami rozumí. Linda Nosková se na turnaji v Cincinnati nezalekla a porazila Klarou Tausonovou z Dánska 7-6 a 6-2. Jakub Menšík ukázal své tenisové umění, když v pohodě přemohl Rinkyho Hidžikatu z Austrálie 6-3 a 6-4. Jiří Lehečka měl smůlu a podlehl Arturu Filsovi z Francie 1-6, 7-6 a 3-6. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Pohodička z

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Big Beat na Bčku. To může.

vystupuje B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr školství Robert Plaga rozhodl, že přípravné třídy nebudou zrušeny, což vyvolalo kritiku některých ředitelů škol. Ti již tyto třídy zrušili na základě dřívějšího plánu poslanců, který předpokládal jejich ukončení do roku 2029. Současně se plánuje změna pravidel pro odklady nástupu dětí do základních škol. Matka, která dostala dceru do péče, se ocitla v situaci, kdy ji nemohla vidět několik měsíců. Otec dítěte odmítl dceru vrátit po matčině hospitalizaci a léčebném pobytu. I když matka má dceru podle pravomocného rozsudku v péči, situaci musel řešit až ústavní soud. V Brně se projekt družstevního bydlení potýká s kritikou kvůli pomalému postupu a vysokým nákladům. Bývalý náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL, který projekt zahájil v roce 2018, vyjádřil zklamání. Stavba prvních 330 bytů na Kamenném vrchu má začít letos, ale řada zájemců odchází kvůli změněným podmínkám a špatné komunikaci. Zoo Praha představila veřejnosti malého lachtaního hrdinu, pravnuka slavného Gastona, který poprvé okusil vodu ve velkém bazénu. Mládě, narozené 5. června, dosud sdílelo prostor se svou matkou Daisy a nyní již plave samo. Na návštěvu můžete přijít ve středu 19. srpna od 10 hodin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Katse je na svém EP Wild znovu servírují popový zvuk, který je navzdory své chytlavosti postrádá hloubku. Produkce je uhlazená, ale chybí jí jakákoliv osobnostní výpověď, což dělá jejich tvorbu obtížně zapamatovatelnou. Vydáno pod hlavičkou nezávislého labelu, album neodhaluje nic o skutečné identitě členek této dívčí skupiny. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Sparty přijel hostovat Matěj Jurásek a letenská fanouškovská základna má obavy z přestupního šoku. Bude tento bývalý hráč Slávie jejich novou hvězdou? Premier League je na prahu nové sezóny 2024 a napětí by se dalo krájet nožem na máslo. Nevíme, zda tentokrát Liberec zůstane tvrdou tvrzí, ale určitě to bude stát za sledování. České juniorky zamíchaly kartami na mistrovství Evropy v rope skippingu v Norsku a odvezly si domů 3 medaile. Celková bilance České republiky je 2 zlata, 1 stříbro a 1 bronz. V roce 2024 je tak český rope skipping v Evropě jasným favoritem. Martin Fuchsa je i letos v ohromné formě, když z 5 závodů získal 5 vítězství. Chystá se dobít mistrovství světa v Polsku, kde bude závodit i s bratrem Petrem na Deblkanoj. Vtipně poznamenal, že kdysi v Poznani potopil loď, ale dnes už si s vlnami rozumí. Linda Nosková se na turnaji v Cincinnati nezalekla a porazila Klarou Tausonovou z Dánska 7-6 a 6-2. Jakub Menšík ukázal své tenisové umění, když v pohodě přemohl Rinkyho Hidžikatu z Austrálie 6-3 a 6-4. Jiří Lehečka měl smůlu a podlehl Arturu Filsovi z Francie 1-6, 7-6 a 3-6. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr školství Robert Plaga rozhodl, že přípravné třídy nebudou zrušeny, což vyvolalo kritiku některých ředitelů škol. Ti již tyto třídy zrušili na základě dřívějšího plánu poslanců, který předpokládal jejich ukončení do roku 2029. Současně se plánuje změna pravidel pro odklady nástupu dětí do základních škol. Matka, která dostala dceru do péče, se ocitla v situaci, kdy ji nemohla vidět několik měsíců. Otec dítěte odmítl dceru vrátit po matčině hospitalizaci a léčebném pobytu. I když matka má dceru podle pravomocného rozsudku v péči, situaci musel řešit až ústavní soud. V Brně se projekt družstevního bydlení potýká s kritikou kvůli pomalému postupu a vysokým nákladům. Bývalý náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL, který projekt zahájil v roce 2018, vyjádřil zklamání. Stavba prvních 330 bytů na Kamenném vrchu má začít letos, ale řada zájemců odchází kvůli změněným podmínkám a špatné komunikaci. Zoo Praha představila veřejnosti malého lachtaního hrdinu, pravnuka slavného Gastona, který poprvé okusil vodu ve velkém bazénu. Mládě, narozené 5. června, dosud sdílelo prostor se svou matkou Daisy a nyní již plave samo. Na návštěvu můžete přijít ve středu 19. srpna od 10 hodin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rokuj s náma na Bčku.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Sequel akčního filmu Extraction 3 s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli přináší novinky o hereckém obsazení, které slibuje ještě větší napětí a akci. K týmu se připojuje Pierce Brosnan, Don Lee a Joe Taslim, zatímco Idris Elba, známý z filmu Hobbs a Shaw, dostane větší roli. Film, který sleduje dobrodružství žoldáka Tylera Rakea, se již začal natáčet v Austrálii a očekává se, že přinese fanouškům franšízy nové vzrušující momenty. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Nestárnoucí klasika na rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Do Sparty přijel hostovat Matěj Jurásek a letenská fanouškovská základna má obavy z přestupního šoku. Bude tento bývalý hráč Slavie jejich novou hvězdou? Premier League je na prahu nové sezóny 2024 a napětí by se dalo krájet nožem na máslo. Nevíme, zda tentokrát Liberec zůstane tvrdou tvrzí, ale určitě to bude stát za sledování. České juniorky zamíchaly kartami na mistrovství Evropy v rope skippingu v Norsku a odvezly si domů 3 medaile. Celková bilance České republiky je 2 zlata, 1 stříbro a 1 bronz. V roce 2024 je tak český rope skipping v Evropě jasným favoritem. Martin Fuchsa je i letos v ohromné formě, když z 5 závodů získal 5 vítězství. Chystá se dobít mistrovství světa v Polsku, kde bude závodit i s bratrem Petrem na double canoe. Vtipně poznamenal, že kdysi v Poznani potopil loď, ale dnes už si s vlnami rozumí. Linda Nosková se na turnaji v Cincinnati nezalekla a porazila Klarou Tausonovou z Dánska 7-6 a 6-2. Jakub Menšík ukázal své tenisové umění, když v pohodě přemohl Rinkyho Hidžikatu z Austrálie 6-3 a 6-4. Jiří Lehečka měl smůlu a podlehl Arturu Filsovi z Francie 1-6, 7-6 a 3-6. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Zlomený býty na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: zdravím všechny příznivce Rádia B, ale především všechny milovníky reggae hudby, protože teď je tady pořad Revolution, který ti naservíruje to nejnovější, co za poslední dobu vyšlo v reggae hudbě, neboli v reggae světě, jak chcete, prostě novinky. Ke konci si dáme samozřejmě trochu reggae džunglu, aby to nebylo takové jednotvárné, takže zase přidáme na BPM, ale nebudeme předbíhat. No a nyní si pustíme novinku, kterou má na svědomí, na starosti Kabaka Pyramid a jeho novinka se jmenuje From Where They.
1: Yeah. So we're gonna kick it off.

následující záležitost, která teďka zazní, pochází od španělského zpěváka, který si říká Jack Version a který měl krátkou pauzu a nyní se zase vrací ke zpěvu. No a co víc dodat, řekl bych, že asi nic, protože hudba mluví za vše. Takže jo, Jack Version a jeho nová věc Oven Way.

Bohužel tady mám dnes i jednu smutnou zprávu, protože do Zionu odešel jeden podle mě z nejlepších reggae umělců na Jamajce, a to ve svých nedožitých 50 letech, a byl to Fantan Moja, který zemřel před týdnem. Měl slabé srdce, měl vlastně nějaké zdravotní potíže od roku 2024, jeho srdce prý fungovalo zhruba na 15%, ale evidentně s tím mohl fungovat, protože koncertoval, všechno fungovalo, no a z ničeho nic se jeho stav výrazně zhoršil a zemřel. Za mě jako odešel obrovský zpěvák, nebo spíš obrovský hlas, protože on hlas, který měl, tak ten byl prostě neskutečný. Pokud ho znáte, tak třeba písničky Hail the King, Rasta God Soul Stronger, jeho nejsilnější a nejznámější věci, který asi jen tak nezemřou a který teď budou hodně zpívaný, si myslím, jak na festivalech, tak i třeba jako na Jamajce a i různých zemí, protože bude dostávat takový ty big upy, pozdravy do nebe, jak se říká. No a já tady pro vás mám ještě jeho poslední novinku, věc, kterou vydal chvíli předtím, než zemřel, a kterou vám musím pustit, ať chci nebo ne. Za mě odešel opravdu výborný zpěvák a jeho hudba, ta pojede dál, ta rozhodně pojede dál, protože jeho hlas je naprosto jedinečný, ale to sami i teď uslyšíte, pokud ho neznáte. OK, takže další novinka, taková smutnější, je od Fantana Moji a jeho poslední track se jmenuje Gyaldem.

No neskutečný hlas, on opravdu měl jedinečný hlas, naprosto jedinečný. A dost mě mrzí, že jsem neměl tu možnost ho vidět nikdy naživo. Byl dokonce v České republice, ale typuju, že to bylo kolem roku 2012 nebo tak nějak. Vlastně v době jeho největší slávy, kdy vycházely ty největší hity. I tak mě to mrzí. Každopádně teď zase něco pozitivnějšího dáme, protože Buju Banton je zpátky na plný pecky a Buju Banton vydal nový album a řekl si ne, novodobá hudba už není pro mě, takže prý se zase vrátí k 90-kovým kořenům, vlastně s čím on začínal, což byly dancehally, takže to napral dancehallovejma záležitostma. Dřív dancehally nebyly takový, jaký jsou dnes, takže se v tom možná nikdo úplně nenajde, ale mě to docela dost baví, protože některé věci jakoby se snaží dělat do toho novodobýho dancehallu a některý naopak mají takový ten 80-kovej až 90-kovej vibe, což je mega super. Každopádně Buju Banton vydal album s názvem Too Too Bad, tak se jmenuje to album a můžete na něm najít 13 skladeb. No a jak už to bejvá, když vám chci ukázat album, dáme aspoň dva tracky, že jo, ať si k tomu člověk trošičku čuchne. Takže vybral jsem track s názvem Wienach Play, to je vlastně první, který vám zahraje. No a druhá záležitost je Wild Woman, kterou má společně s DJem Khalidem. Takže jo, koštovačka, too bad.

Máme nalazený ten správný jamajský vibe, no a já bych na tu náladu hned navázal další vypalovačkou, protože dneska už bych řekl, že to jsou docela veteráni. Dali dohromady síly Bounty Killer, Kimani Marley, Voiceful a Halfprint, no a udělali single s názvem Mother in Love. A pořád posloucháš novinky pořadu Revolution na Rádiu B.

Vrátíme se kousek zpět a vrátíme se zase zpátky do Evropy. Podíváme se do Anglie, protože zpěvák, který se říká Black OJA, vydal nový album.

ano, toto jméno určitě znáte z mého pořadu. Většinou spíš s ním dávám džunglové věci, ale dělá i reggae a dělá i akustické reggae. On teď vydal totiž akustické album, který se jmenuje Black OJ in Acoustic. A na tomto albu najdete 7 akustických písniček a opravdu parádních písniček, není to vůbec zlý. No a jelikož právě my ho tady máme vždycky na džunglu, tak si říkám, že je taky na čase uvítat změnu a dát ho v něčem hodně pohodovém. Takže tady si ho dáme s akustickou kytarou a z toho nového jeho alba jsem vybral track s názvem Stars. Každopádně, kdyby někdo chtěl ho vidět naživo, tak má teďka možnost, protože bude na Uprising Festivalu, který je vedle na Slovensku u našich bratrů a sester a ten se koná 28. až 29. srpna, takže opravdu za chviličku. No a abych nezapomněl, bude tam vystupovat, po boku bude mít Kongonettiho, takže docela dost slušný kombo. On na majku, Kongonetti, skoro zakladatel džunglu. Bude to hodně zajímavý, těším se. Pokud pojedeš, tak se možná vidíme. OK, ale zpátky k tomu tématu. Black OJA v akustické verzi, vybral jsem věc s názvem Stars. Za mě hodně v chillu, hodně v pohodě. Tak vibuj.

agenda. And this love will never die. A lot of tears me cry.

Já myslím, že by bylo celkem fér navázat na další anglické umělce a jejich novinku. Tentokrát tady máme kapelu, která se říká They Say Jump. Mají takový hodně různorodý styl, mají to od reggaečka přes káčko až po takový junglík, který mimochodem si poslechneme dneska. No a pozvali si na mikrofon jednoho vyhlášeného MCho, který si říká General Levy, Wicked Wicked, Bujaka Bujaka. Samozřejmě jejich novinka Move Your Body.

0: teď už tedy ten jungle dáme opravdu vážně, jakože vážně. No a první nová záležitost na nás čeká od jednoho ze spoluzakladatelů Jungle Cakes Records. Ano, není to Decline, je to Ed Solo. Vydal novou věc, která se jmenuje Go All Night. No a aby v tom nebyl sám, tak si ještě pozval producenta, který si říká 4K. No a na majku taky samozřejmě někdo musel být, takže to vyhrála Eva Lazarus. Go All Night, docela dost zajímavá záležitost.
1: Oh, it's shot. What we saying?

Jelikož jsme načali téma Jungle Cakes Records vydavatelství, tak se u toho ještě pozastavíme, protože Jungle Cakes presents nový album, který se jmenuje Selecta. Je to výběr od různých producentů. Najdete tam třeba Bennyho, Matsama, Solu, Siloha, Raska, Plinka, Faroaha, Dread MCho, Disordera, no a prostě spousty dalších jmen, jak MC, tak i producentů DJů. No a já jsem zase z tohoto alba vybral track, který se mi docela líbí, takže vám ho rovnou naservíru, když už jsme to začali. No a ta záležitost, o který mluvím, je od Bennyho, Soli a Entice MCho, jmenuje se to Last Translation.

0: Der Mainz.
1: Nespomalujeme, naopak nabíráme na obrátkách, protože další pecka je z dílny seriál Killers dvou neskutečných producentů. No a pozvali si na mic ještě neskutečního MCho, a to IT-ho, takže Insane World.

Když se tak zpětně ohlédnu za hudbou džunglovou, která tady dneska zazněla a ještě zazní, tak si tak vlastně uvědomuji, že drtivá většina hudby, kterou zde propaguji, alespoň džunglovou, pochází z Anglie. Ať už je to dnešní pořád, nebo předešlej, drtivá většina pochází z Anglie, což mě trochu mrzí, že ostatní země zaostávají a nebo spíš tak neprostupují, že jejich tracky nejsou tak dostupné. Ale co už, Meka je evidentně daná, takže my v ní budeme pokračovat, protože tady máme další věc z Anglie a ta je od producenta, který se říká Brookout a DJ Ney. No a na majku mají Nettyho Campbella. Track se jmenuje Smokers. Takže jo.

OK, peoples, takže ode mě je to dneska všechno. Nakonec si dáme novinku ještě od Kaja Faya, zpěvačka s naprosto jedinečným hlasem. S ní tam budou Ragga Twins na majku. No a instrumentálek, o ten se postarala Charlotte Divine, tak se jmenuje Boom Styla. Takže jo, mějte se hezky, mějte se fajn, poslouchejte Rádio B, ale ještě víc poslouchejte pořad Revolution. Takže zase příště. Čau, čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne

Tak ahoj, přátelé, všechny vás zdravím. Máme tady další díl pořadu Bass Up na rádiu B. Tady DJ Rascal a začneme hned takovým old school breakem. Je to producent Krank a track se jmenuje Pump. A tenhle ten producent dělá takovej UK sound a dělá jak breakbeat, tak dělá dubstepy, UK garage a takovýhle pohodový bassový styly. Takže přeju vám příjemný poslech u 58. pokračování pořadu Bass Up.

Tak přátelé, dohrává nám track Pump od producenta Kranka a budeme pokračovat v breakovinách a mám tady další věc od producenta 7-5, plus to s ním dělal Kryptonode a track se jmenuje Alone a vyšlo to v červenci na 1-7 Audio. Příjemný poslech na Bčku.

No a mám tady teďko takovou těžší věc, udělal jí producent ze Slovenska Macho, vyšlo mu to na Reifart Records, teďko taky červencová záležitost, docela povedená, docela mi líbí, šlape to, má to výborný zvuk a takovej spát, takže poslechněte Let Bass Kick, se to jmenuje Bass Up.

Tak přátelé, budeme pokračovat v Bassupu. Mám tady takovou klidnější breakovinku a dělal to producent Carly. Track se jmenuje Circles. Vyšlo to taky v červenci, teďko koncem už na Guerrilla Tactics. Příjemný poslech.

Tak přátelé, posloucháte pořád Bassup, Rádio Bčko a tohle to byl producent Carly. Nicméně teď bych vás chtěl ještě jednou pozvat na 6. narozeniny Rádia B, který se konají příští sobotu 15. srpna v Roudnici v Podzámčí. Začíná to někdy kolem

večer. Nicméně je tam super občerstvení street buffet, kde mají výborný pochutiny a nápoje, takže o vše bude postaráno, celá akce je zdarma. No a se mnou tam bude vystupovat třeba DJ Net, se kterým budem dávat jako každý rok breakbeatový B2B set. A pak DJ STV s Cynikem, ty taky budou dávat B2B. DJ Piv, Shazo, DJ Lobo, Fefe, a Michal Kořán a Tereza Kadle. Takže bude to rozmanitý večer, jako je rozmanitý Rádio B. Takže se na vás moc těšíme. A teď už si pustíme další věc. Je to můj track, který mi nedávno vyšel na labelu 13 Vopic a vyšlo to 30. července teďko, takže čerstvá věc a docela se mi zalíbil ten funky break, tak jsem něco zkusil a vyplodil jsem tuhletu takovou příjemnou funky breakovou záležitost, jmenuje se to Funkin' On a je to DJ Raskala, takže přeju příjemný poslech na Bčku.

No, pokračujeme dál, bude to taková rovnější věc a je to producent Notion a X-Club, track se jmenuje You Know, vyšlo to na Notion Records, taky červencová věc.

Tak budeme ještě chvíli pokračovat, přátelé, v těch rovinách. A teď mám tady takovou příjemně zvukovou záležitost. Dělal to Team Deeze. A jmenuje se to Exactly. Vyšlo to na 400

Tak to byl Team Dizzy a budeme pokračovat takový UK soundem a ten track udělal Machine Drum se Screwfizerem, jmenuje se to Woo a vyšlo to teďko čerstvě už v srpnu na IMSIM Records. Posloucháte Rádio Bčko, máme tady 58. díl pořadu Bass Up.

No a dalším trackem, který vám chci pustit, je track, který se jmenuje Badman Roller, dělal to Mint a vyšlo to na kompilaci labelu Dirty Kitchen Rave, 10-tracková kompilace, která se jmenuje VRDKR Volume 1 a je tam dost zajímavých věcí.

Tak přátelé, pojďme dál. Tohle je track od producenta, který se jmenuje Marco Soul. Track se jmenuje Vibin Step a vyšlo to na Deep Soul teď 30. července. Nicméně je to takový zajímavý track, jak už slyšíte, rovný beat se střídá s breakovým beatem a baví mě tyhle ty změny, takže to je přímo my

0: Tak přátelé, zaujal mě producent Carly a dáme si od něj ještě jeden track, který se jmenuje 6 AM. A je to z toho EPčka, ze kterého už jsme si hráli track Circles. Takže přeju příjemný poslech na Bčku. Zdraví vás DJ Rascal. Mějte buď příjemný večer v úterý, anebo příjemný dopoledne v pátek.
1: I'm your number one fan. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'll take good care.

No a teď si dáme trošku takového reggae vibe, trošku reggae junglu. Zaujal mě producent, který si říká Gunlock. A vybral jsem od něj dva tracky. Tenhle se jmenuje Pulse a druhý se jmenuje Big Man. Takže pojďme na to. Rádio Bčko a producent Gunlock.

Tak přátelé, pojďme na předposlední track. Vybral jsem věc z alba Pure Devotion, který vydali dvojice Overmono. A mají tam 11 tracků, vyšlo to teď 7. srpna, takže čerstvá záležitost. Určitě vyhledejte, jsou tam dost zajímavý tracky. Něco mě až tak neoslovilo, ale jako celek je to fajn. Takže tuhle věc mám oblíbenou, a takže vám ji pouštím. Posloucháte Rádio Béčko a tohle jsou Overmono se skladbou

Tak, přátelé, tohle to byly Overmono. A poslední věc, kterou vám pustím, dělal Fotek, track se jmenuje 30 Seconds Out. A vydal to teďko úplně čerstvě, vydal track asi po 3 letech, co sleduju, že dlouho nic nevydal. A je to hodně zajímavá záležitost, zase propracovaný track, jako vždycky od něj. Úplně mazec. A rovnou se s váma rozloučím, přátelé, mějte se moc hezky, užívejte dovolený, prázdniny a hlavně buďte zdraví, mějte se rádi a komu to vyjde, určitě doražte na narozeniny Rádia B, který budou příští sobotu 15. srpna v Roudnickém Podzámčí. Moc se na vás těšíme, mějte se fajn.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.

the most.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

got shall get. Them that's not shall lose.